0: trial. Trial. Trial.
1: Vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: trial.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat,
0: trial.
1: Možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama.
0: Trial.
1: Jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp,
0: trial.
1: Křivě šláp.

0: dluhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

0: připomínává
1: znameně. Vypršal náš čas, už musím jíst.
0: Trial.
2: Did you hear the one about the old man and the son who had a horse?
0: Trial.

0: chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

bratka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

jen žít z tvých polipků. Trial. Svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní z tvých polipků.

0: Čau.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, kdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: throughout. Trial.
1: Tí milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se trial. Pak sevře v krku, když ukáže třeba na trial. Tebe. A pak chraňte naše duše,

0: till the end of time.
1: 12. Trial.
2: Pepsičku, zavírej vrátka, tahle písnička

mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v ranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Vyzvedl se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let na kytaru v
0: dobrej.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej.
0: Trial.
1: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Plásnivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.
0: Trial.
1: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

vánočních vrat. Možná, že si ten tvár chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už jen

0: smrtí touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: Zavřel si vrátka?
1: Čau.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej.
1: Čau.
0: A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme.
1: Čau.
0: Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá.
1: Čau.
0: Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: chvilku vzpomínej.
1: Trial.
0: Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý
1: dým.
0: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
1: trial.
0: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,
1: trial.
0: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven,
1: trial.
0: Snad se trochu třás, trochu třás.
1: Když
0: tě našel noční hlídač,
1: trial.

0: vyskočil ven ze žalářních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.
1: Trial.
0: Jako správnej chlap snad se někdo už líp jen
1: trial.
0: Že si křivě

0: Touhy sporcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.
0: Trial.
1: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad se trochu třás, trochu třás.

0: žalářních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama, jako správný chlap.
1: Trial.

0: Sporcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

0: file.
1: Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po níž si jít.
0: Trial.
1: A teď tu jsem a stojím tu zas.

0: zná, ale dohlednu šťastný konec příběhu. Příběhu starýho blázna, co vyměnil píchu za něho.
1: Čau.

0: trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou na míčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých bratříčku,

se brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojde.

se písničku. Není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám.
0: Tolik
1: snů, pak tolik dnů, jdou za tebou, dokola
0: trial.
1: Jsou.

0: být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Kapsíčku.
2: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
2: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou hubáci, vždyť už jsi velikej.

0: slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých bratříčku v polovodkách.
1: Čau.

Vzpomeň si, brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár
0: trial.
1: Let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
0: trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven,
0: trial.
1: Snad ses trochu třás, trochu třás.

0: vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl
1: trial
0: znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo šlíp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak trial. Měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se potýkám.

0: jen žít, svých polipů, svou lásku ti řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
2: Trial.
1: Sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na rýčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

nezlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej. A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trials.

0: říkáš, co sníš, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy trial. Zbytečně, mladí šílence, to se pak seře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na post.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla
0: trial.
1: Na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý
0: trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.

0: Trial.
1: Byl to hloupej špás, když si v noci
0: išel tam,
1: snad se trochu třás, trochu třás.

0: trial.
1: Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi
0: trial
1: chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama jako správnej chlap, snad se někdo už líp, jen že jsi přišla.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

vojákům v řadách, píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

0: světem. Omaše.
1: Trial.
0: Láska je úděl tvůj. Pán Bůh tě opatří. Bonsoir, mademoiselle Paris.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.
1: Každý ráno budu si vyčítat,

0: trial. Trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.
1: Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.